0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytary.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
6: Rádio MB.
7: www.radiomb.cz.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Dokola.
1: Rádio MB.
0: www.radiomb.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaší návštěvu v ulici Laurinova 310.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz. MB.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
6: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Čas na další informace. Hezký den. V době fotbalových utkání ve dnech 9., 12. a 23. května bude na městském stadionu v Mladé Boleslavi vždy uzavřena Jiráskova ulice v úseku mezi ulicemi Jana Palacha a u stadionu. O sobotách 9. a 23. května bude uzavírka od 12 hodin. V úterý 12. května od 15 hodin. Hudební léto v Mladé Boleslavi dostane i v roce 2026 pořádnou dávku energie. Na konci května se totiž do areálu Krásná louka vrací oblíbený Bolka Fest, který slibuje 2 dny plné muziky, zábavy a nezapomenutelné atmosféry. Lupeny se prodávají na www.vstupnafest.cz, vyhrát je můžete i na rádiu MB. 15. května startuje také Valečovské kulturní léto a v Mladé Boleslavi se v létě můžeme těšit i na 3 koupák festy.
2: Sport.
1: Fotbalová šance liga bude o víkendu pokračovat dalším kolem nadstavby. Šlágrem bude sobotní derby Slavia Sparta. Pokud se Šívaní vyhrají, mohou slavit titul. Utkání začne v 19 hodin. Mladá Boleslav hraje v sobotu od 14 hodin proti Zlínu, anebo Viktoria Plzeň přivítá od 16 hodin Liberec. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Verona nám začala dnešní dopolední rozjezd, nejsi sám, 9 hodin a 11 minut, čtvrtek 7. května. No a přátelé, pomalu jistě se nám to blíží, můžu pozdravit Lukyho, čau Luky. Počkej, nejde mikrofon. Vem si tenhle,
1: hej.
0: Dobrý, tak pojď
1: na ní.
0: Už to frčí.
1: Tak. No tak ještě jednou hezké dopoledne, samozřejmě zdravím Davide, tebe a určitě taky posluchače, protože před námi prodloužený víkend, tak já předpokládám, že už všichni stejně jako my jsou nastartovaný, mají plány na víkend.
0: Tak ty dneska míříš do Jinolic, je to tak?
1: Tak já mířím do Jinolic a samozřejmě, jak to tak bývá, když já se rozhodnu jet někam do kempu, tak se počasí se rapidně zhorší, takže všem se omlouvám, můžu za to, já beru si to na svoje bedra, protože tak to prostě jako mám celý život.
0: No. Tak my jsme měli dneska schůzku s pořadatelem Bolka Fest. Máme pro vás dobrou zprávu, milí posluchači, soutěže budou.
1: Hlavně Bolkafest bude.
0: Bolkafest bude od 29. května, už za nějaké 3 týdny nás to čeká, což je super. Já se strašně těším.
1: Neuvěřitelný, jak to strašně letí. Ono se říká, že když se na něco těšíš, tak se čas strašně vleče, ale my už jsme v takovém věku, že ten čas zase naopak strašně kvaltuje, takže nám se to vyrovnává a za chvilku se dočkáme.
0: Je to tak. No takže Volkafest bude, je to jasný, soutěže budou, Valečovský léto bude, soutěže budou i na Valečov, to je jasný. Už příští pátek tam vystoupí Čechomor a Argema. Od pondělí budeme soutěžit, pondělí až pátek vždycky 2 lístky. Příští týden s Romanem to bude. Takže i Valečov bude prostě.
1: Ano, budeme opět rozdávat radost, smích a vstupenky.
0: No a já vám teď rozdám další dobrou náladu v podobě muziky. Dáme si Silent Circle a užívejte dopoledne.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: ladíte Rádio MB, 9 hodin a 28 minut. Luky, já se tě opět zeptám na něco. Věříš dlouhodobým předpovědím počasí?
1: Hele ne, ono se to mění, teda v mém případě vždycky, když má být dlouhý, teda špatný počasí, třeba za týden, za 14 dní, tak v normálních případech to samozřejmě jako nevyjde, to počasí pak je úplně jinde, ale když něco plánuju, tak vychází i to nejdlouhodobější blbý předpověď počasí.
0: Já totiž tady čtu, že máme předpověď na letošní léto a má prý být mimořádně horký, suchý. No tak uvidíme, protože já na to narážím z toho důvodu, že minulý rok byla předpověď úplně stejná. Léto horký, suchý, prostě fakt jako úplně spalující, no a nakonec to léto bylo takový, jaký bylo, že jo?
1: Jo, tam byly tak 3 dny vyloženě tropický, zbytek spíš chladno, ale to říkají každý rok, bude horký léto, anebo bude krutá zima, připravte se, štípejte dříví a pak nasněží na 2 dny vlastně za celou zimu a jinak jsou teploty skoro jarní.
0: Je to tak. No tak budeme doufat, že spalující léto až tak nebude. Mě by vyhovovaly tak ty teploty kolem 25-26 stupňů pěkně, aby se člověk ohřál, aby si mohl sednout na to pivko, na tu zahrádku samozřejmě, ale aby to nebylo tak spalující, to bych nerad úplně.
1: Já funguji tak do těch 22 stupňů, což je jako super, ale zase pár dnů, třeba v létě, když mám dovolenou, tak bych bral těch 25-28, aby člověk mohl skočit do toho bazénu.
0: No, jasný.
1: Jo, ale jinak do těch 22, jestli můžu poprosit takhle objednávku, bohatě mi to stačí.
0: Na to pivko, viď.
1: Na pivečko, přesně tak.
0: No nic, pojďme za další muzikou, samozřejmě předpověď počasí si taky dneska dopoledne dáme, ale my věříme jenom té na 3 dny dopředu. Tak jak to bude vypadat nejen dnes, ale i o víkendu? Myslím si, že na víkend se nám má počasí zase zlepšit, mělo by být okolo 20.
1: No samozřejmě jenom dneska, kdy já chystám oslavu v Jinolicích, tak jenom dneska je hrozný počasí. Bouřky, hromy, blesky.
0: A
1: je to za celý rok nejhorší den to bude.
0: Seš hold dítě štěstěný. Tady máte další muziku od Imagine Dragons.
2: www.radiomb.cz
3: Radio MB.

0: Michalka Uhelné Sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: www.radio.mb.cz
9: Radio MB.

0: Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Americká zpěvačka Cher nám zaspívala v 9 hodin 49 minut na rádiu MB. Čtvrtek 7. května může pokračovat, no a pokud to ještě nevíte, tak tady v Mladé Boleslavi, konkrétně mezi Mladou Boleslaví a Kosmonosy, nám vzniká nový obchoďák. Ano, nové obchodní centrum, které nabídne supermarket, další obchody i rychlé občerstvení známého fast foodového řetězce. A jaký že to bude řetězec? No prý, teď probíhá nějaké to výběrové řízení a buď by to mohlo být další KFC nebo další Mekáč, samozřejmě ve hře je taky Burger King, a nebo úplně ten nový řetězec, který otevřel i v Praze Popeyes, nebo nevím, jestli se to takhle čte, tak uvidíme, klidně mi napište do chatu, jaký byste chtěli právě řetězec rychlého občerstvení tady na v Mladé Boleslavi. Já myslím, že ty, který jsou už tady zastoupený, to je celkem nuda, tak já bych se přimlouval za ten, který tady není, co říkáte. Pojďme na další muziku, je 9 hodin a 50 minut, dáme si Ellie Goulding, a nebo třeba taky za malou chvíli Atmo Music, tak zůstávejte s námi.
1: Rádio MB.
2: MB. MB. MB.

0: MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: bylo 10 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Pohodový čtvrtek. Rekonstrukce zdravotního střediska v Bělé pod Bezdězem vstoupila do jedné z klíčových fází. Střecha je z velké části odkrytá a dění se soustředí především do nejvyššího patra objektu. Díky aktuálně slunečnému počasí mohou stavebníci postupovat bez výraznějších komplikací. Po více než 10 letech se včera pro veřejnost otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu Jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Maximální ceny pohonných hmot se dnes oproti včerejšku změnily o jednotky haléřů. Litr benzínu oproti středě zdražil o 6 haléřů na 44,52 za litr. Naopak nafta mírně zlevnila. Čerpací stanice ji mohou prodávat nejvýše za 44,60.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté dnes zahájí vystoupení na švédských hrách v Ängelholmu proti domácí reprezentaci, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. V kádru mají Švédové 9 posil z NHL, ale také 5 mistrů světa z letošního světového šampionátu 20. Český kouč Radim Rulík vítá, že turnaj se hraje na větším kluzišti, jako bude na mistrovství světa ve Freiburgu a Curychu. Včera mu ale přípravu zkomplikovala díra v ledu v tréninkové hale, kvůli které se český trénink zrušil. Duel Švédsko-Česko začne v 19 hodin. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: tohle byli Queen, 6 minut po 10. hodině dopolední. Druhá hodina dopoledního rozjezdu je tady, dnes máme poslední pracovní den, čeká nás prodloužený víkend, zítra svátek. Nezapomeňte na to, že obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou zavřené, tak si včas nakupte. Jinak, co nás čeká, dáme Blondie nebo třeba taky Toma Ertveje a chybět nebudou ani třeba takové hvězdy, jako je Vanessa Paradis právě v téhle hodině na Rádiu MB.
1: Rádio MB.
2: Hudba z našeho regionu.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu.
2: Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: Trocha romantiky taky neuškodí. Tohle byl Luis Capaldi, 10 hodin a 20 minut. No a už za 22 dní, 5 hodin a 39 minut nám to vypukne. Bolka Fest v Mladé Boleslavi. A bude to velký. V pátek vystoupí Vypsaná Fixa, Monkey Business, Valda Gang, Generace, Markéta Pártlová, Jiří Korn, Rybičky 48, Horký žeslíže, v sobotu pak Dimitri, Harley, Škvor, Pražský výběr, Trautenberg, Alkehol, Arakain, Krucipisk, Vix, Luboš Odháněl. No prostě a jasně Bolka Fest. A co vy? Už máte svoje lístky? Já myslím, že už je můžete pomalu a jistě objednávat, protože jsou stále k mání, ale mizej rychle. Mizej opravdu hodně rychle. Dnes jsme měli schůzku s pořadatelem právě Bolka Festu a už je tam hodně lístků opravdu prodaných, takže na nic nečekejte. Vstup na fest.cz, tam je seženete. Na jeden den stojí od 890 korun, na dva dny od 1390 korun. Koukněte tam, za malou chvíli vám zahraju Toma Ertve.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
0: Kytar

0: Neznámé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Tady je Rádio MB, krásný den vám přeji a teď se pojďme podívat taky na náš web www.radiomb.cz, ten je jasnej, Bolkafest 2026, tak i o tom tam píšeme, taky třeba o rekonstrukci zdravotního střediska v Bělé pod Bezděze, můžete se podívat, jaké nás čekají nejbližší akce, nejen v Mladé Boleslavi, no prostě a jasně kompletní informační portál Mladoboleslavska máte na dosah ruky, no a ještě si tam můžete samozřejmě pustit Rádio MB. Pojďme dále, za malou chvíli si dáme Erika Carmena, půjdeme se podívat do filmu Hříšný tanec.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzeum.

0: kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 11 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Pohodový den. V Bakově nad Jizerou se pracuje na opravě schodů na železničních mostech. Pro zajištění přístupu instaluje Správa železnic provizorní ocelové schodiště vedoucí na druhý konec první mostovky. Dokončení opravy je plánováno do konce května. Snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň, které chce prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů, Senát odmítl. Důvodům patřila obava z výpadků příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Zamítnutí Senát schválil nejtěsnější většinou.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté zahájí vystoupení na švédských hrách v Ängelholmu proti domácí reprezentaci, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. Ve vzájemných soubojích proti výběru 3 korunek se svěřenci kouče Radima Rulíka pokusí ukončit sérii 5 porážek. Duel začne v 19 hodin. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Ladíte Rádio MB i po 11. hodině, jsme s vámi, no a co nás čeká, co nás nemine, samozřejmě skvělá muzika, mezi 11. a 12. si dáme třeba Conana Graye, chybět nebudou ani London Beat, anebo Aháči, a budou i Coldplay, jinak dnes slaví svátek Stanislavové, já jedno Staníka taky znám, takže mu přeju všechno nejlepší, možná, že dokonce třeba i v práci poslouchá, na rozky slaví třeba herečka Tereza Brodská, anebo zpěvák a herec Adam Mišík. Co nás čeká v téhle hodině? Podíváme se na nějaký ten festáček, taky na počasí, no a třeba na sport. Hezký den.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel.

0: Super den s rádiem MB vám přeji. Tak už se nám to blíží, za nějakých 22 dní to vypukne. Bolka Fest od 29. do 30. května. No a na krásné louce vystoupí Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Generace, nebo třeba taky Rybičky 48, Jirka Korn, Dimitri, Harley Škvor, Alkehol, Arakain a no prostě a další skvělí interpreti. Takže lístky na samozřejmě vstup na fest.cz. Já vám přeji, aby se vám hezky poslouchalo. No a pokud vyrážíte na Bolka Fest, tak hezký těšení. Hezký den.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: počasí.
1: Ano, právě teď pro vás mám předpověď počasí a jak to bude vypadat dnes. Má být většinou oblačno, budou i přeháníky, ojediněle i bouřky, teploty od 17 do 21 stupňů Celsia. Zítra tedy v pátek oblačno až polojasno, přeháníky jen výjimečně a teploty 15 až 19 stupňů Celsia. Pojďme kouknout i na víkend, přeháníky už jen výjimečně, bude polojasno až skoro jasno, myslím tím v sobotu, a nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia. A neděle bude jasná nebo skoro jasná, během dne může přibývat oblačnost a teploty 19 až 24 stupňů.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

Pustili jste si Rádio MB, dnes je čtvrtek 7. května, užíváte si to společně s námi. No a moji milí, dnes můžete kouknout na hokej Česko-Švédsko od 19 hodin, Bayer Hockey Games, příprava na mistrovství světa, tak uvidíme, jak na tom český ne film, ale hokej samozřejmě je. No, já už se těším na mistrovství světa, co vy klidně mi napište na web, na chatu www.radiomb.cz. Teď se s vámi loučím, mějte se krásně a budu se těšit na slyšenou, no opět odpoledne po 17. hodině.

0: Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB. MB.

0: Bylo 12 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Čas na další informace. Hezký den. V době fotbalových utkání ve dnech 9., 12. a 23. května bude na městském stadionu v Mladé Boleslavi vždy uzavřena Jiráskova ulice v úseku mezi ulicemi Jana Palacha a u stadionu. O sobotách 9. a 23. května bude uzavírka od 12 hodin. V úterý 12. května od 15 hodin. Hudební léto v Mladé Boleslavi dostane i v roce 2026 pořádnou dávku energie. Na konci května se totiž do areálu Krásná louka vrací oblíbený Bolka Fest, který slibuje 2 dny plné muziky, zábavy a nezapomenutelné atmosféry. Lupeny se prodávají na www.vstupnafest.cz, vyhrát je můžete i na rádiu MB. 15. května startuje také Valečovské kulturní léto a v Mladé Boleslavi se v létě můžeme těšit i na 3 koupák festy.
2: Sport.
1: Fotbalová šance liga bude o víkendu pokračovat dalším kolem nadstavby. Šlágrem bude sobotní derby Slavia Sparta. Pokud se Šívaní vyhrají, mohou slavit titul. Utkání začne v 19 hodin. Mladá Boleslav hraje v sobotu od 14 hodin proti Zlínu, anebo Viktoria Plzeň přivítá od 16 hodin Liberec. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytar.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB. Radio MB.

0: 13 hodin. Radio MB.
1: Pohodový čtvrtek. Rekonstrukce zdravotního střediska v Bělé pod Bezdězem vstoupila do jedné z klíčových fází. Střecha je z velké části odkrytá a dění se soustředí především do nejvyššího patra objektu. Díky aktuálně slunečnému počasí mohou stavebníci postupovat bez výraznějších komplikací. Po více než 10 letech se včera pro veřejnost otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu Jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Maximální ceny pohonných hmot se dnes oproti včerejšku změnily o jednotky haléřů. Litr benzínu oproti středě zdražil o 6 haléřů, na 44,52 za litr. Naopak nafta mírně zlevnila, čerpací stanice ji mohou prodávat nejvýše za 44,60.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté dnes zahájí vystoupení na švédských hrách v Ängelholmu proti domácí reprezentaci, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. V kádru mají Švédové 9 posil z NHL, ale také 5 mistrů světa z letošního světového šampionátu 20. Český kouč Radim Rulík vítá, že turnaj se hraje na větším kluzišti, jako bude na mistrovství světa ve Freiburgu a Curychu. Včera mu ale přípravu zkomplikovala díra v ledu v tréninkové hale, kvůli které se český trénink zrušil. Duel Švédsko-Česko začne v 19 hodin. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
2: Radio MB.
0: Radio

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Voral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.

0: bylo 14 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Pohodový den. V Bakově nad Jizerou se pracuje na opravě schodů na železničních mostech. Pro zajištění přístupu instaluje Správa železnic provizorní ocelové schodiště vedoucí na druhý konec první mostovky. Dokončení opravy je plánováno do konce května. Snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné z pěti na loňskou úroveň, které chce prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů, Senát odmítl. Důvodům patřila obava z výpadků příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Zamítnutí Senát schválil nejtěsnější většinou.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté zahájí vystoupení na švédských hrách v Ängelholmu proti domácí reprezentaci, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. Ve vzájemných soubojích proti výběru 3 korunek se svěřenci kouče Radima Rulíka pokusí ukončit sérii 5 porážek. Duel začne v 19 hodin. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Hudba z našeho regionu.
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
3: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Krátce po 14. hodině při čtvrtečním odpoledni. Tak to je start naší dvouhodinovky. Přátelé, já jsem Luky, no a odpolední úlet tímto považuji za zahájený. Ještě jednou se omlouvám všem, kdo na dnešek něco plánovali, protože samozřejmě, jak jsme se tady dopoledne bavili s Davidem, jakmile já něco naplánuju, něco, co je samozřejmě venku pod čirákem, tak počasí se zákonitě zkazí. Ano, přesně tak se to stalo. No a dnešek je asi jeden z nejzamračenějších dnů tohoto týdne, ale slibuju, že zítra už v plánu nic moc nemám, to znamená, že zítra už bude opět hezky. No ale my si ten den uděláme o trochu hezčí, alespoň muzikou, a tady už jsou připravený Uncle Cracker, dáme si Ale Farben a dáme si taky Marka Ztracenýho. No a dneska se mimo jiné mrkneme třeba na novinky v cestování. Tak pojďme se do toho vrhnout a vy si užívejte čtvrteční den před prodlouženým víkendem. Tak s úsměvem a dobrou náladou posílám Survivor Burning Heart. Tak tady to máme.
1: Radio MB. Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Kytary

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

0: Tohle byl Mára ztracený, no a přátelé, co si budeme povídat, každý z nás zažil takovýto období, kdy ho život nakopal do zadku. No ale já věřím, že u vás je všechno v pořádku a že se těšíte na prodloužený víkend a nic vám náladu neskazí. My se jdeme mrknout, jak jsem slíbil, na cestování a na dovolený, protože podle nový studie, který mě občas se tedy udivujou, protože přijdou k docela bizarním a zajímavým výsledkům, tak tahleta se mi líbí. Odborníci totiž přišli na to, že pravidelná dovolená pomáhá snižovat stres a předcházet vyhoření. Takže odpočinek podle nich prý není luxus, ale nutnost. No a každý pracující člověk by podle nich měl mít dovolenou každý 2 měsíce, aby se pořádně zregeneroval. Tak já myslím, že nejenom já bych se pod tenhle ten názor odborníků podepsal. Pojďme to zkusit navrhnout šéfovi a třeba to dopadne, i když spíš ne. My jdeme regenerovat další muzikou, od toho jsme tady a já myslím, že to nám pro dnešek bude stačit. Tina Turner, Prince Ital Joe s Marky Markem, Lucie Vondráčková anebo právě teď Samfeld jsou a budou s námi v odpoledním úletu při čtvrtečním odpoledni. Tak mějte pohodovou náladu, buďte dobře naladění a my jdeme do další muziky. Tady to je.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Horní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: čtvrteční předprodlouženo víkendový odpoledne je s vámi Rádio MB, teď je taky s námi byl Sebastian a náš svět. No a kamarádi, my se jdeme mrknout na další novinky, co nás nejspíš čekají v cestování. Konkrétně pokud někam poletíte. Před chvilkou jsme si říkali, že aby člověk mohl správně fungovat a regenerovat, měl by mít dovolenou každý 2 měsíce. No a je před námi prodloužený víkend, takže třeba někdo z vás vyráží někam za teplem letadlem. No a já si nedokážu třeba představit, když letíme na dovolenou, že bych si na letišti nedal pivko, protože pro mě právě na letišti začíná dovolená a to k tomu prostě patří. Ale tomu může být do budoucna, přátelé, konec. Protože třeba šéf Ryanairu Michael O'Leary chce omezit alkohol na letištích po celé Evropě, hlavně před ranními lety. Podle něj aerolinky totiž téměř každý den řeší opilé a agresivní pasažéry, kvůli kterým musí odklánět lety. No a kdo potřebuje pít pivko v 5 ráno, ptá se. No tak zrovna my letos odlétáme už zhruba kolem 4., 5. ranní. No a jestli mi do té doby někdo zakáže pivko, tak budu mít start dovolený, tedy pěkně zkaženej. Šéf Ryanairu Michael O'Leary ale navrhuje zavedení třeba alespoň limit 2 drinků na osobu. No tak samozřejmě lepší něco než nic, ale já doufám, že mu tenhle ten návrh nevíde. Ale taky zároveň apeluju na všechny, kdo se neudrží v nějakých mezích, protože samozřejmě takovej hodně opilej pasažér není nic příjemného pro nikoho z nás. Ale udělat si před letem a před dovolenou lehkou náladičku, proč ne, přátelé? Takže uvidíme, snad to nebude tak horký a teď už jdeme do další muziky One Republic nebo Young Blood do 15. ještě před námi. Jste s Rádiem MB, jste s odpoledním úletem, no a po celé pokračujeme dál. Tak buďte s námi.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz

0: bylo 15 hodin. Rádio MB.
1: Čas na další informace. Hezký den. V době fotbalových utkání ve dnech 9., 12. a 23. května bude na městském stadionu v Mladé Boleslavi vždy uzavřena Jiráskova ulice v úseku mezi ulicemi Jana Palacha a u stadionu. O sobotách 9. a 23. května bude uzavírka od 12 hodin. V úterý 12. května od 15 hodin. Hudební léto v Mladé Boleslavi dostane i v roce 2026 pořádnou dávku energie. Na konci května se totiž do areálu Krásná louka vrací oblíbený Bolka Fest, který slibuje dva dny plné muziky, zábavy a nezapomenutelné atmosféry. Lupeny se prodávají na www.vstupnafest.cz, vyhrát je můžete i na rádiu MB. 15. května startuje také Valečovské kulturní léto a v Mladé Boleslavi se v létě můžeme těšit i na tři koupák festy. Sport. Fotbalová šance liga bude o víkendu pokračovat dalším kolem nadstavby. Šlágrem bude sobotní derby Slavia Sparta. Pokud se Šívaní vyhrají, mohou slavit titul. Utkání začne v 19 hodin. Mladá Boleslav hraje v sobotu od 14 hodin proti Zlínu, anebo Viktoria Plzeň přivítá od 16 hodin Liberec. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

Ještě jednou vás zdravím od mikrofonu Rádia MBNO a vítám vás, pokud jste si nás naladili třeba právě až teď, tak pokračujeme v odpoledním úletu. No a novou hodinu jsme si otevřeli s M-People, nebo právě se Support Lesbians. No a co se týká otevírání, tak si pojďme připomenout, jak to bude zítra o státním svátku. Minulý pátek tak měli velké obchody otevřeno, ale tento pátek to bude naopak. Zítra si připomínáme Den vítězství, no a právě v tento den mají všechny obchody zavřené. Platí to tedy pro všechny místa nad 200 metrů čtverečních, výjimku mají například čerpací stanice, lékárny nebo obchody na letištích a na nádražích. Takže radši si udělejte zásoby, protože celý jeden den budou mít obchody zavřeno, tak ať vás to zítra nepřekvapí. V tuhle chvíli ale vyrážíme za slíbenou muzikou kapela Proteus a v tomto zamračeném dni si dáme alespoň horečku letní noci společně s Isabel. Takže posílám alespoň hudební léto.

0: Rádio MB.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Tohle je rozhodně další zajímavá banda s dalším zajímavým názvem. Kapela se jmenuje Hospodský bordel, song Ležím a usínám. Tahle muzika má rozhodně potenciál. Kamarádi, ale my jsme se dneska rozhodli, nebo já jsem se dneska rozhodl cestovat, nebo se alespoň na cestování připravovat. Už jsme si řekli, že si možná ráno na letišti před odletem nedáme pivko, že bychom na dovolenou měli vyrazit každý dva měsíce, abychom byli produktivní a abychom si odpočali a zregenerovali se. No teď se přesuneme rovnou na dovolenou. Když se řekne lehátko u bazénu, tak asi každýho z nás napadnou zabraný lehátka, přehozený ručníky. No pokud si nepřistanete alespoň na 5. hodinu raní, tak máte většinou smůlu. Některé hotely už se tomu brání tím, že třeba lidem, kteří si zaberou lehátka už večer, nechají tam ručník, tak je nahází na jednu hromadu a mají smůlu, ale pořád tu máme ranní ptáčata, který si tam ty ručníky zase vrátí. No a tohleto naštvalo jednoho německého turistu. Ten totiž zažaloval cestovní kancelář právě za to, že všechna lehátka byla vždycky zabraná ručníkama. No a soud mu dal za pravdu. Tomuto muži musela cestovní kancelář zaplatit z ceny zájezdu, který stál v přepočtu 174 tisíc korun, 24 tisíc jako odškodné. No, jako kdybych dal za dovolenou 174 tisíc, asi by mě tohleto taky rozčarovalo. Každopádně se mu alespoň něco tedy vrátilo, taková lehká kompenzace. No co vy, taky vás tohleto štve? A hlavně přiznejte se, že to děláte taky. Ano, i my si občas přivstaneme, abychom si zajistili místa. Ale víte co, můžou za to hotely, mají tam mít dostatek lehátek. No ale já věřím, že si to každý zařídí. Takže pokud vás čeká nějaká dovolená, nebo pokud třeba vyrážíte na prodloužený víkend někam se zrelaxovat, užijte si to a my jdeme dál užívat muziku. Jste s Rádiem MB a já právě v tuhle tu chvíli už posílám Jax Jones. V pořadí jsou taky Alice nebo DJ Bobo. Tak fajn čtvrtek.
1: Rádio MB.

0: u loterie. Volejte i hned 602 489 489.
1: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: www.radio.mb.cz
8: Radio MB.

0: Sound System My Bed Is Too Big, to je muzika čtvrtečního odpoledne na rádiu MB. No a my jsme se dostali k 16. hodině. Kamarádi, uteklo to. No a před námi už je krásný prodloužený víkend. Tak pořádně si to užijte. Nezapomeňte, zítra mají obchody zavřeno, takže si nakupte dneska, i když asi v Mladé Boleslavi to nebude úplně jednoduchý, protože právě dneska to vám všem škodovákům cinklo, včetně krásného bonusu. Tak já myslím, že v obchodech bude slušně narváno, ale zásoby jsou potřeba si udělat. No takže já se, kamarádi, loučím. Do studia dorazí za malou chvíli ještě Roman. S vámi tu bude v hodině příští, bude vám rozdávat radost, smích a další spoustu muziky. Ode mne je to vše, já vyrážím se taky trochu zrelaxovat. No a vám doporučuju to samý. Užijte si to, mějte krásný víkend a slyšíme se v pondělí zase s odpoledním úletem ve 14 hodin. Budu se těšit na slyšenou. Ahoj!
1: Rádio MB.

0: bylo 16 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Pohodový čtvrtek. Rekonstrukce zdravotního střediska v Bělé pod Bezdězem vstoupila do jedné z klíčových fází. Střecha je z velké části odkrytá a dění se soustředí především do nejvyššího patra objektu. Díky aktuálně slunečnému počasí mohou stavebníci postupovat bez výraznějších komplikací. Po více než 10 letech se včera pro veřejnost otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu Jižník zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Maximální ceny pohonných hmot se dnes oproti včerejšku změnily o jednotky haléřů. Litr benzínu oproti středě zdražil o 6 haléřů, na 44,52 za litr. Naopak nafta mírně zlevnila, čerpací stanice ji mohou prodávat nejvýše za 44,60.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté dnes zahájí vystoupení na švédských hrách v Ängelholmu proti domácí reprezentaci, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. V kádru mají Švédové 9 posil z NHL, ale také 5 mistrů světa z letošního světového šampionátu 20. Český kouč Radim Rulík vítá, že turnaj se hraje na větším kluzišti, jako bude na mistrovství světa ve Freiburgu a Curychu. Včera mu ale přípravu zkomplikovala díra v ledu v tréninkové hale, kvůli které se český trénink zrušil. Duel Švédsko-Česko začne v 19 hodin. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Hezké odpoledne, hráli jsme si Debily, tedy kapelu Debilheads. Teď už je na řadě hodina s Romanem, u které vás vítám. Možná jste o tom četli anebo slyšeli. Letecké společnosti po celém světě ruší tisíce letů a omezují kapacity před letní sezonou. Důvodem je prudký růst cen leteckého paliva spojený s konfliktem na Blízkém východě. Dopravci už z rezervačních systémů odstranili miliony míst a odborníci varují před dalším zhoršením situace během léta. Některé aerolinky zároveň nasazují menší letadla, aby šetřili palivo. No tak snad se na tu dovolenou dostaneme, co říkáte? Zatím to vypadá tak, že dovolená letadlem výrazně podraží. V tom horším případě nám to zruší a zůstaneme doma. No jak se říká, všude dobře, doma nejlíp. Ale je mi jasný, že jednou za čas bychom se rádi k moři podívali skoro úplně všichni. Co se týká nás tady v rádiu, tak třeba Luky, ten už dovolenou koupenou má. David, pokud se nepletu, má také značnou část zaplacenou. Tak uvidíme, no, jestli to klukům nějak zdraží, anebo jestli to všechno zůstane tak, jak je. Každopádně já třeba koupy nechávám na poslední chvíli. Budeme doufat, že se to všechno otočí. Každopádně aerolinky jenom během května zrušily asi 13 000. Letů. My nic nerušíme, hodina s Romanem pokračuje, jako každý všední den si ji dáváte mezi 16. a 17.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

jednou zaklepu na nebeskou pránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou

0: Hezké odpoledne, včerejší večerní deštík i na Mladoboleslavsku, řekl bych příjemnej, co říkáte. Konečně nám sprchlo, ta bouřka byla tedy chvílemi pořádně silná, ale nad Boleslaví se nám večer objevila i krásná duha. Takže já jsem si ten večer užil se vším všudy, pak jsem si pustil fotbálek, Bayern Mnichov, Paris Saint-Germain. Jak to dopadlo, už asi všichni víme. 1-1 postupují Pařížané, kteří se ve finále utkají s Arsenálem. No už to nebyl tak pohledný zápas jako ten první duel, který se hrál právě v Paříži. Už to bylo trošku svázané taktikou, Pařížané hodně bránili a vyráželi do rychlých protiútoků a stačilo jim to. Nakonec si myslím zasloužený postup. Ačkoliv jsem fandil spíše Bayernu. No a jak už jste mohli slyšet třeba u nás ve zprávách, tak dnes večer se můžeme podívat pro změnu na hokej. Zápas Eurohockey Tour Švédsko-Česko začne v 19 hodin.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská.

0: kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
1: Radio MB. Radio MB.
2: Vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo. Řekni, co je tvojí nejsilnější hodnotou, je to kariéra nebo vize s rodinou, o tom poslední dny často přemýšlím, jednou bym a potom zas vůbec netuším, nejdu

0: hezké odpoledne, blíží se to a už bych řekl mílovými kroky. Bolka Fest bude v Mladé Boleslavi 29. a 30. května. Vystoupí plno skvělých českých a slovenských kapel. Můžeme se těšit například na kapely Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Vypsaná fixa, Monkey Business a další a další a další. Každopádně bude tam také Šapito Stan a v něm vystoupí třeba Manene a nebo Joker, takže něco pro mladší generace. No prostě každý si tam najde to své, můžete se podívat na náš web radiomb.cz, tam najdete další informace. Vstupenky jsou v prodeji a samozřejmě můžete zkusit vyhrát i na Rádiu MB, brzy o ně budeme hrát, takže volňásky jsou ve hře. A budeme pro vás mít také vstupenky na Valečovské léto, protože už příští týden nám to začíná 15. května, tu vystoupí kapely Čechomor a Argema. Úvod, jak se sluší a patří. My se teď vracíme k muzice, já se s vámi zároveň loučím, protože už za malou chvíli mě u mikrofonu vystřídá David. No a přátelé, zítra je další volný den, další svátek, tak já vám přeju, ať si ten prodloužený víkend, pokud se vás týká, pořádně užijete. Koukal jsem, že už je zítra dobrý, ale hlavně o víkendu, počasí zase, řekl bych, dokonalé. Takže bude přát úplně všemu. Ať už plánujete cokoliv, užijte si to. Mějte se krásně, těším se na vás právě o víkendu. Ahoj.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 17 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Pohodový den. V Bakově nad Jizerou se pracuje na opravě schodů na železničních mostech. Pro zajištění přístupu instaluje Správa železnic provizorní ocelové schodiště vedoucí na druhý konec první mostovky. Dokončení opravy je plánováno do konce května. Snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpět na loňskou úroveň, které chce prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů, Senát odmítl. Důvodům patřila obava z výpadků příjmu důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Zamítnutí Senát schválil nejtěsnější většinou.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté zahájí vystoupení na švédských hrách v Ängelholmu proti domácí reprezentaci, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. Ve vzájemných soubojích proti výběru 3 korunek se svěřenci kouče Radima Rulíka pokusí ukončit sérii 5 porážek. Duel začne v 19 hodin. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: skvělý čtvrtek s Rádiem MB. Před námi je prodloužený víkend, no a dnes je tady 7. května, den, kdy v roce 1945 Německo podepsalo kapitulaci a skončila druhá světová válka v Evropě. U nás se samozřejmě víc připomíná zítřek, ale reálně to začalo už právě 7. května. Tak mě zajímá, sledujete ještě tyhle historické momenty, anebo to jde úplně mimo vás? Klidně mi napište, náš web, náš chat www.radiomb.cz. Přeji vám krásný čtvrtek. Hodina s Davidem právě začíná.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Super den s rádiem MB. No přátelé, kamarádi, před námi je prodloužený víkend. No a já jsem kouknul na Netflix, na co bychom mohli kouknout. Třeba Černé zrcadlo. To je nová série technologických nočních můr, pořád stejně nepříjemně aktuální. Pak je tam taky třeba Kosmonaut z Čech, což je melancholické vesmírné sci-fi s Adamem Sandlerem podle české knihy. No a pokud jste neviděli Stranger Things, Ráska, smrt a roboti, Pod povrchem, no a tak dále a tak dále. No prostě je na co kouknout, tak pokud máte Netflix, možná pro vás mám tip. Hezký den.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
4: Rádio MB.

Čtvrtek 7. pokračuje, vy posloucháte Rádio MB. Dnes pokračuje Bears Hockey Games. Určitě se podívejte na zápas Česko-Švédsko od 19 hodin. No a moji milí, já se teď loučím. Těším se na slyšenou opět v pondělí po 9. hodině dopolední.

0: bylo 18 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Čas na další informace. Hezký den. V době fotbalových utkání ve dnech 9., 12. a 23. května bude na městském stadionu v Mladé Boleslavi vždy uzavřena Jiráskova ulice v úseku mezi ulicemi Jana Palacha a u stadionu. O sobotách 9. a 23. května bude uzavírka od 12 hodin. V úterý 12. května od 15 hodin. Hudební léto v Mladé Boleslavi dostane i v roce 2026 pořádnou dávku energie. Na konci května se totiž do areálu Krásná louka vrací oblíbený Bolkafest, který slibuje dva dny plné muziky, zábavy a nezapomenutelné atmosféry. Lupeny se prodávají na www.vstupnafest.cz, vyhrát je můžete i na rádiu MB. 15. května startuje také Valečovské kulturní léto a v Mladé Boleslavi se v létě můžeme těšit i na tři koupák festy.
1: Sport.
2: Fotbalová šance liga bude o víkendu pokračovat dalším kolem nadstavby. Šlágrem bude sobotní derby Slavia Sparta. Pokud se Šívaní vyhrají, mohou slavit titul. Utkání začne v 19 hodin. Mladá Boleslav hraje v sobotu od 14 hodin proti Zlínu, anebo Viktoria Plzeň přivítá od 16 hodin Liberec. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Hudba z našeho regionu.
2: Ráno se zbudím, vyšší tlak, teplota, rosnej pot. Z rádia na mě svoje hity valí Karel Gott. Není mi 17, mám 30 dávno za sebou. Léčím si ze života.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytary.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct. Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Potom je to jisté, zvolte Ticu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
1: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. MB.cz.
3: Radio MB.
1: Radio MB.
4: Radio MB. Radio MB.

0: 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB. Rádio MB.

www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek.